0: Vypršel náš čas, už musím jít.
1: Wow.
0: Naspět do krajiny těl, kde je všetko změněné.
1: Wow.

0: smile.
1: A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen.
0: Trial.
1: Co směl jsem žít?

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli mi bude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

0: trial.
1: Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na post.

0: South Street, 7th Avenue, New York, uptown. You know what I'm saying?
1: Try, Alan.
0: Mama cried. 183rd and Walton. My block. That's right. 122nd and Morningside. My block. That's right. Cater Avenue.
1: Try, Alan.
0: Baltimore. My block. That's right. In the jungle, Marin City. That's my block.
1: Trial. Trial. Trial.
2: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let.
1: Trial.
2: Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj
1: klín,
2: nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám,
1: trial.
2: Proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si
1: trial. Vnici

0: slyšel ven.
1: Trial?
0: Ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat.
1: Trial?
0: Poctivejma rukama.

0: zborcený, ať pro léta ztracený,
1: trial
0: musí plakat dál.
1: Trial. Trial.

Nejhorší je zůstat sám. Kolik snů, pak kolik dnů jdou za tebou. Dokonal s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš. Já chtěl bych jen

0: Já vím,
1: Trial.
0: Že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
0: A nakonec toho strašně lituje.

Vence. Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zase.

Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád. A nevzal si tě za ženu, každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu se potýká.

0: tráv.
1: Pak dál, jak ubíhal čas, já cestu zvolil si po níž si jít. A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen, co směl jsem žít. A ty mě záš, a ty mě záš.

ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let, až se vydáš naposled.

0: Trial.
1: Vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry.
0: Trial.
1: Parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak.
0: Trial.
1: Nevíš jak. Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.
0: Trial.
1: Snad se z trochu třás, trochu

vyrazil ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začít hnat. Poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už klíp jen, že si na živě šlap.

0: ty trouby zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár.
0: Trial.
1: Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj kín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná

svět, chtěl si prachy na majdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad si trochu třás, trochu třás.

0: ztracený,
1: ty hráči
0: pláčou dál. Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat, možná, že jsi tenkrát chtěl
1: znovu
0: začínat. Poctivejma rukama, jako správnej chlap, snad se někdo už klíp jen, že si křivě šla, křivě šla.
1: Trial.

0: trial.
1: Vratí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial.

Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem

Kdyby jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.

0: se.
1: Trial.
0: Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

byl chudej, asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: trial.
1: Je to všechno jen pár let na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak. Výjimky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pádil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

0: vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl
1: znovu
0: začínat poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen.
1: Tráno.

0: kapsičku.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Na příčku zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně
1: Trial.
0: Sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou hlubáci, vždyť už jsi velikej.

se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách,

Vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Já vím.
1: Trial?
0: Pustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial?
2: Stýskat se mi stýská po nás dvou.
1: Trial?
2: Se mi stýská.

0: God.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno,

0: wrong.
1: Patříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

rukách. Se slzou na rýčku hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu se potýká.

0: trial.
1: Mám v kapse jeden frank, jsem nejbohatší z bank na cenu.
0: Trial.

0: show.
1: Trial. Trial.
0: Like a rainbow.
1: Trial. Trial. Trial.
2: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů, jdou za

0: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.
1: Stýská se mi stýská po nás dvou, se mi stýská, slýchám

0: trial.
1: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladí šílence. To se pak sevře v krku, když říká

byl chudej, asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší

0: trial.
1: You'll be free.
0: Trial.
2: Kapříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře jí poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe, na cestách klikatý.

Zavřel si vrátka? Bratřičku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

vlkům v řadách, píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

0: trial. Trial. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu.
0: Trial.
1: Každý ráno budu si vyčítat, jak to trial bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby, trial, od čerta k ďáblu, se po té cestě potloukám. Láskou.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli mi bude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

0: trial.
1: Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Trial.
1: A nakonec toho strašně

schovávaj někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj
0: trial.
1: Klín. Nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Tvý roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě ten
0: trál
1: pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad se
0: trál
1: třás, trochu třás.

0: trial.
1: Když jsi šel ven ze žalářních vrat, možná, že jsi tenkrát chtěl
0: trial
1: znovu začínat poctivýma rukama jako správný
0: trial
1: chlap. Snad se někdo už klíp jen, že jsi křivě šla,
0: trial.

0: k něčemu.
1: Trial.
0: Můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím před bránou s klíčem.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední výlet.

cestu zvolil si poníží. A teď tu jsem a stojím tu zas a žil jsem, co směl jsem žít.